0: zároveň. Kde je závru kvartal? Ukazuje, že ty si máš prosím tak rádi byl. Na to tím to máš mať aj predsi, jste mela umela on tak odjíra.
1: Ich